0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavníku.
2: Tak když spolu spím a na bytě tě

sám. Schody do nebe kloužou jak led.

zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebit, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, výku si rozdejte sousedům, nechte vanu vanou, ať si přeteče.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Dalibor Janda.
4: Kapela Prototyp.
3: A také Jiřina Anna Jandová.
4: Užijte si je 30. května na Konopišti.
3: Na našich 27. narozeninách.
4: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: Pojďte si s námi užít den plný pohody a písniček.
2: Těší se na vás i skupina No Name.
4: Čaučte, to je kapela
5: No Name.
4: Jednu věc si píšte, že v roku 2026 zahráme Konopiště. Vidíme se u vás.
3: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvonartu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit ocikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

když při mě stá. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

0: jsem Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star.

moc mu už nejde cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naší.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
2: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
1: Více informací o Proemzanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
3: Pojďte si s námi o nich povídat.
4: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
3: Co Čech, to rekordman.
4: Na Českém Blaníku.

se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Usínám a chtěl bych se vrátit do nějaký
1: Blaník.
2: Český Blaník. Usínám a chtěl bych se vrátit do nějaký ten rok zpátky.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na českém Blaníku.

jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Rádio Český Blaník.

0: Je přesně 6 hodin, posloucháte rádio Český Blaníka, zdraví vás Martin Císař. Před námi je hodinka, kdy si budeme hrát Evu Farnou.
1: Mám buky jako skřín, co na plat.
0: V ní také skupina Kryštof.
2: Tak je jak málo ten, čím zpívám, preč jim líbám, marně si lidem ten.
0: A nebo Marek Ztracený.
2: Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní.
0: Na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi. Hezké ráno.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes to bude většinou proměnlivá oblačnost, přes den očekávejte přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty většinou mezi 8 a 13 stupni Celsia. Takový bude dnešek, přeji dobré ráno.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
8: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije.cz. Web plný zážitků.
9: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
10: Nápady, tipy, inspirace.
11: Šumava žije!
12: Šumava žije.cz.
13: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
14: Zprávy na Českém Blaníku.
15: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Silné bouřky zasáhly hlavně Vysočinu a jih Moravy. Hasiči mají za sebou desítky výjezdů, hlavně kvůli zatopeným sklepům, odstraňování bahna nebo pročišťování kanalizace. Nejvíc událostí měli hlášených na Žďársku, druhý nejvyšší počet na Jihlavsku. Třeba v obcích Vacenovice a Ratíškovice zaplavila voda z okolních polí budovy v areálu bývalého zemědělského družstva. Za poklad u Zvičiny na Trutnovsku bude dvěma nálezcům vyplaceno skoro 12 milionů. Podle Královéhradeckého kraje jde o výjimečný objev, který je největší svého druhu v jeho dějinách. Nálezci loni všechny předměty i hned po nálezu předali pracovníkům muzea. Bezva Fest míří letos do 4 českých měst. Jedná se o největší rodinný festival v Česku, který nabízí bohatý program, jak potvrzuje za organizátory Adéla Marková.
16: Je to den plný zážitků, hudby, atrakcí, sportu, her, soutěží nejen pro děti, ale celou rodinu. Nabízíme pestrý program, ve kterém si každý najde to své. A hlavně společné zážitky, které si rodiny odnesou domů a budou z nich žít ještě dlouho po skončení festivalu.
15: V květnu se Bezva Fest uskuteční v Hradci Králové a v červnu v Plzni, Slavkově u Brna a také v Litoměřicích. Disciplinární komise dnes rozhodne o trestu pro Slávii za nedohrané derby. Klubu hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Jednání začne v poledne. Podle šéfa Slávie Jaroslava Tvrdíka klub zakáže pyrotechniku na tribunách a zakrývání obličeje. Klub navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Tolik zprávy, hezké ráno.
14: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin 3,5 minuty posloucháte Český Blaník a české písničky, ty jsou tady doma. Za chvíli Víťa Vávra, Marek Ztracený a moje milá. A tohle je skvělá Marie Rotrová písnička Z kořápky ořechů. Tak hezké ráno a krásný celý den, je 12. května a vy ráno trávíte s Českým Blaníkem. Za to jsme rádi.

0: po
1: České ráno?
2: Na Českém Blaníku.
3: Kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel?

0: Víťa Vávra a písnička To se mi snad jen zdá. Přeji hezké ráno, za minutu už je 6:45. Je tu nový den, je úterý s datem 12. května, svátek má Pankrác, v lidové pranostice je jedním ze tří zmrzlých mužů. Je také Mezinárodní den ošetřovatelek. Ten vyhlásila Mezinárodní rada sester jako připomínku dne narození zakladatelky první ošetřovatelské školy v Londýně v roce 1860. A narozeniny má český sportovní střelec, olympijský vítěz David Kostelecký. Přejeme všechno jen to nejlepší a pojďme si hrát.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.
0: Tohle je skupina Kryštof, za chvíli třeba Eva Farná. Hezké ráno.

0: Dobré ráno, krásný celý den. Za 4 minuty už bude 6:30. Vy posloucháte Rádio Český Blaník a tady se chvilku zeštěká. Jo, štěkot je potřeba, protože tu máme psí kalendář. Právě dnes slaví Buddy, tak Buddy, všechno jen to nejlepší od Českého Blaníku. A tady se dál bude hrát třeba Petra Černocká anebo Radečkové. Dokud Miloš Dvořák přidal za chvíli informace o počasí, jaké je po ránu a jaké bude dnes v Čechách, na Moravě a také ve Slezsku. A hrát si budeme české písničky, které máte rádi, posloucháte Český Blaník a my jsme za to rádi. Hezké ráno.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
7: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
8: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
7: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
10: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej Rošt.
9: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové Rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
11: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
12: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
13: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Rádio Český Blaník.
18: České písničky, které máte rádi.
19: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Rádio Český Blaník a české písničky, které máte rádi. Za chvíli Jiří Kor nebo No Name jedna slovenská. Ano, i slovensky hraje Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady už se hlásí meteorolog Miloš Dvořák. Miloši, hezké ráno. Jaké je to ráno v Česku?
2: Hezké ráno. Vypadá to tak, že ve východních částech našeho území je zataženo s doznívajícím deštěm, na ostatním území je zataženo až oblačno, na některých místech přechodně i polojasno a přehánky se vyskytují jen ojediněle. Aktuálně teploty se pohybují zhruba od 11 stupňů na východě našeho území až po 4 nebo 3 stupně Celsia na západě a jihozápadě.
0: Dobře, to je dnešní ráno. Jaké to bude během toho dnešního dne? Co máme očekávat za počasí? Jaké bude?
2: Během toho dnešního dne to bude vypadat tak, že se nám relativně už výrazně ochladilo a také se bude rozpoukávat čerstvý vítr, takže pocitově ten dnešní den bude výrazně chladnější než ten včerejší. Jinak na obloze bude převážně proměnlivá oblačnost. Místy se budou vyskytovat přehánky, které budou nad 800 metrů smíšené anebo sněhové. No a odpolední teploty 7 až 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě by mělo být o něco málo tepleji až 14 stupňů. Kdo se vydá nahoře, tak 1000 metrech bude mít teplotu kolem 4. V Krušných horách bude chladněji kolem nuly.
0: Báječný, děkuju za předpověď, to byl Miloš Dvořák, mějte se hezky, Miloši.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.
0: A my si pojďme hrát. Jirka Korn, jednou hůř a jednou líp. No líp bude, v každém případě od čtvrtka se nám zase začne oteplovat. No konec konců zmrzlí muži dostáli svému. Je to tak, počasí se nám ochladilo a zítřejší ráno to bude ještě citelně chladnější. A tam by se teploty mohly dostat až k nule. Tak uvidíme, v každém případě teď si pojďme hrát a já přeji krásný dobrý den. Je 12. května a vy jste s Českým Blaníkem.
3: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Skvělé ráno. Posloucháte rádio Český Blaník a dnes to zase přijde. Ano, máme tu 2 stupenky na beznadějně vyprodané konopiště. A vy poslouchejte naše vysílání, přijde-li ukázka, potom okamžitě pište vzkazy na WhatsApp Českého Blaníku anebo SMS bránu. Obě čísla jsou totožná 720 83 63 07. Na WhatsApp nám napište, kdože tu písničku zpívá a o koho tedy konkrétně v daném případě jde. A pokud budete první a odpovíte, pozor, odpovíte správně, je to jasné, že vstupenky jsou vaše, a to 2. Takže držím palce, poslouchejte pozorně vysílání, přijít to může skutečně kdykoliv, možná už za chvíli.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
8: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
9: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Radio Český Blaník.

0: Skvělé ráno, teď je přesně 7 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník. Od mikrofonu krásné úterý přeje Martin Císař. A hodinka před námi je pohodová. Mezi 7 a 8. Skvělý Karel Gott.
1: Okej dál, okej víc, dobře víš to, co máš.
0: Český Blaníku, ty jsi prostě nejlepší, Lešek Semelka.
2: Jsi prostě
0: krátce po 7. přidám i písničku dne. Tentokrát to bude tahle od Olinky Lounové. Jo, hraje skvěle, hraje české písničky, které máte rádi a jmenuje se Český Blaník.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes většinou proměnlivá oblačnost a bude chladněji než těch minulých dnech. Očekávejte teploty mezi 8 a 12, maximálně 13 stupni Celsia. Toliko počasí, míříme na silnice.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
0: Jak to vypadá, jaká je situace?
5: Na dálnici D11 na 1,7 kilometru ve směru na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Na Litoměřicku mezi Roudnicí nad Labem a Níže Bohy bourala 2 osobní auta. Dejte pozor. A 15 minut se teď zdržíte v koloně na tahu od Svitav na Brno u Lipůvky. Tak pevné nervy.
0: Máte pro nás nějaké dopravní informace? Šup sem s nimi, dejte nám vědět, pošlete hlasovku a to na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Hezké ráno a šoférům šťastnou cestu.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
9: Žaluzie.
8: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz.
10: Kdo je tam?
11: Soudní exekutor.
10: Nejsme doma.
11: To máte pravdu, už nejste doma.
12: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
13: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
14: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Tripartita se neshodla na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Ke shodě nedošlo včera ani u řešení důchodu náročných profesí a víc říká ministr práce Aleš Juchelka.
15: My samozřejmě budeme stropovat věk odchodu důchodu, to jsme slíbili, budeme to dělat v roce 2028 právě s náročnými profesemi, protože s tím věk odchodu důchodu souvisí. Zaměstnavatelé samozřejmě tlačí na to, aby ten věk odchodu důchodu byl vyšší, my tomu rozumíme.
14: Důchodový věk se zvyšuje ročně u mužů o 2 měsíce a u žen obvykle o 4. Na 65 let se dostane v příštím desetiletí. Pak má podle reformy minulé vlády pokračovat posouvání o měsíc ročně do 67 let. Řemeslníci budou moci dobrovolně skládat mistrovskou zkoušku. Její zavedení schválila vláda. Podle ministra Karla Havlíčka jim to umožní získat oficiální ověření o vykonávání praxe na nejvyšší úrovni. Řemeslné cechy navíc naznačují, že zájem o složení zkoušky by mohl být velmi slušný. Středočeský kraj chystá se silniční inspekcí častější kontroly přetížených nákladních aut. Zároveň dohlédne na bezpečnost provozu na frekventovaných silnicích nižších tříd. Krajští radní kvůli tomu schválili memorandum o spolupráci mezi krajem a inspekcí silniční dopravy. Fotbalisté pražské Sparty přivítají po nedohraném derby se Sláví v lize Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude sobotní derby se Sláví skontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávy 8 bodů. Tolik zprávy, hezké ráno.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 7 hodin k tomu 4 minuty posloucháte Český Blaník a vaším průvodcem je i dnes Martin Císař. 4,5 minuty máme po 7 a tohle už je Lešek Semelka.

0: Dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník a pojďme se podívat na písničku Olgy Lounové Memento Mori. Jak to sní?
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Olinko, krásná písnička, určitě i parádní příběh, je to tak?
3: Memento Mori vznikla při prvním těhotenství, já jsem chtěla napsat nějakou ukolébavku pro moji holčičku. Ale prostě nějak, jak člověk je těhotný a je na hraně toho života smrti, nevíte, jak to všechno dopadne, to těhotenství a ten porod. A zároveň moje kamarádka má Memento Mori vytetované na noze, tak nějak přišla tahle píseň o životě, o smrti. Prostě nikdo nevíme, jak dlouho tu budeme, ale pojďme si každou minutu užít naplno a prostě ten život brát tak, že jsou těžký a lehký chvíle a ty těžký přejít a užívat si ty krásné chvíle.
0: A na tom něco bude. A tahle skvělá zpěvačka zaspívá také na Konopiště. O, jak se na ní těším. Stejně tak taky na písničku Memento Mori a tu posílám právě teď, kdy máme 7:45. Hezké ráno s námi.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
0: A za chvíli taky pro vás Jaroslav Uhlíř anebo Karel Gott se mnou Vítr hrát si brouká. Dobré ráno ještě jednou. Někdy.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: šíří. Jedna krásnější než druhá, tentokrát písnička Karla Gotta. Já vám přeji krásné dobré ráno, dál to bude znít s pohodovou českou písničkou, ale taky slovenskou od nás pro vás. Jakou nabídnu, tak za chvíli Lenka Filipová v písni Zamilovaná a potom ta slovenská Marika Gombitová, Miroslav Žbirka a Nespálme to krásné v nás. A taky Iveta Bartošová a taky Slunce skupiny Olympika, spousty dalších a dalších. A potom se podíváme na počasí, jaké panuje v Česku, jaké je ráno a jaký bude dnešní den, ale už teď prozradím, že citelně chladnější.
1: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
2: Tak teď je ten správný čas.
1: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
2: Nejvyšší výkupní ceny.
1: Peníze i hned na ruku.
2: Vše vyřídíme za vás.
1: Přebereme záruky.
2: Nabízíme i možnost protiúčtu.
1: Přijeďte.
2: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
1: Tým Autocentra Davokár.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Canis. Pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis. Váš parťák do každé situace.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
9: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Na Českém hlavníku.
13: Kratičký

0: Iveta Bartošová na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ale také meteorolog Miloš Dvořák. Miloš, hezké ráno, jak je v Česku?
2: Hezké ráno, vypadá to tak, že ve východních částech našeho území je zataženo s doznívajícím deštěm, na ostatním území je zataženo až oblačno, na některých místech přechodně i polojasno a přehánky se vyskytují jen ojediněle. Aktuálně teploty se pohybují zhruba od 11 stupňů na východě našeho území až po 4 nebo 3 stupně Celsia na západě, jihozápadě.
0: Takové je ráno, co? Počasí přes den, jak to vypadá?
2: Během toho dnešního dne to bude vypadat tak, že se nám relativně už výrazně ochladilo a také se bude rozpoukávat čerstvý vítr, takže pocitově ten dnešní den bude výrazně chladnější než ten včerejší. Jinak na obloze bude převážně proměnlivá oblačnost. Místy se budou vyskytovat přehánky, které budou nad 800 metrů smíšené anebo sněhové. No a odpolední teploty 7 až 12 stupňů Celsia. Na jižní Moravě by mělo být o něco málo teplej až 14 stupňů. Kdo se vydá na hory, tak 1000 metrů bude mít teplotu kolem 4. V Krušných horách bude chladněji kolem nuly.
0: Tak jo, Miloši, velké díky, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.
0: A my se vracíme k písničkám Petr Němec, Flamingo a Divoká růže. Ovšem tohle je slunce skupiny Olympic. Posloucháte Český Blaník a máme 9 minut po půl osmé. Pěkné ráno všem.

0: Báječné ráno, posloucháte rádio Český Blaník. Za 2 minuty už bude 3/4. A teď je to přesnější, teď je 3/4. Jak jsem na to přišel, že za 2 minuty nevíte? No v každém případě teď máme 3/4 na 8. A tady u nás na Českém Blaníku za chvíli skvělá Věrka Špinarová, Píseň svou mi tenkrát hrál, anebo Xindl X má Chata můj hrad. A Můj Český Blaník a moje písnička na přání, i tak by se to dalo říct. Tak jakou českou a propo taky možnost slovenské písničky máme zahrát na vaše přání. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Se těšíme na vaše tipy, ať už v textové podobě, anebo hlasovku. To můžete poslat třeba teď, mikrofon zmáčknout, namluvit, jakou máme zahrát, a už po 8. hodině, zhruba 8 hodin 10 minut vám ji rádi zahrajeme. Tak poslouchejte dál.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Už zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
9: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
10: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
9: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
13: Český Blaník.

Skvělé ráno přeji, v tuhle chvíli máme přesně 8 hodin a České ráno na Českém Blaníku pokračuje i po 8 hodině. Za chvíli tu budou třeba Verona,

0: skupina Krištof a Tomáš Klus a Cesta. A nebo písnička Si a Petr Zek. Jo, tohle je Český Blaník Rádio, co hraje české písničky, které máte rádi. Hezké ráno přeji.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Proměnlivá oblačnost odpoledne a k večeru, přibývání oblačnosti a místy je přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty do 12-13 stupňů maximál.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: A ještě přidáváme dopravní informace.
2: Na dálnici D1 na 107. kilometru směrem na Brno havarovalo nákladní auto, stojí po nehodě na krajnici, dejte pozor. Na D1 opatrně taky na 69. kilometru ve směru na Prahu, i tam je odstavené auto. A na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou máme taky hlášené porouchané auto, doprava tam zpomaluje.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv dejte nám vědět, WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Já vám přeji šťastné ráno a dobrou cestu.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Tak co, našla jsi něco?
7: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
6: No jo, tady jich jako po dešti.
8: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
9: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
10: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci kolem výskytu tohoto viru zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se aktuálně vrací zpátky do Nizozemska. Koalice chystá novelu zpřísňující pravidla pro migraci. Vláda ji předloží v polovině května, sněmovna by mohla začít projednávat v červnu. Podle předsedy SPD Tomia Okamury má zpřísnit udělování dočasných ochran uprchlíkům z Ukrajiny a také podmínky pro pobyt dalších cizinců v České republice. Práce na multifunkční hale v Brně se teď soustředí na budování ledové plochy. Dělníci také montují osvětlení a dokončují úpravy venkovních zpevněných ploch. Hala vzniká na brněnském výstavišti. Stavba zhruba za 5 miliard korun by měla být otevřená v říjnu. Ve skleníku Fata Morgana v Pražské Troji vrcholí výstava tropických motýlů. Exotické druhy tady budou k vidění do neděle. Součástí je také interaktivní expozice. A co zájemcům nabízí, dodává mluvčí botanické zahrady Michala Bičíková.
12: Návštěvníci si tu mohou vyzkoušet fungování sosáku nebo si prohlédnout pod mikroskopem zvětšené detaily složeného oka, končetin a také strukturu křídel a nahlédnout do vývoje vzácného motýla z našich luhů a hájů modrázka očkovaného.
11: Interaktivní expozice je ve výstavním sále ornamentální zahrady. Tolik zprávy, hezké ráno.
1: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno přeji i já, tedy Martin Císař, a tohle už je Michal David a písnička Největší z nálezů a strá 4,5 minuty po 8. tady u nás.

0: Bokáč a písnička Solitér.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Teda řeknu vám, dneska jste se rozepsali, nicméně jako první byla posluchačka Petra a ta napsala: prosím, zahrajte písničku od skupiny Lucie Rouháš se k Bohům. Přeji všem krásné ráno a krásný a pohodový celý den. Posluchačka Petra tedy vybrala písničku skupiny Lucie a já ji posílám právě teď.
2: Písnička na přání. Na

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

lásek vím, že si má největší. Láska letních lásek jsem, pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to, že tě ne.

0: Petr Zeka, parádní písnička na českém Blaníku se. Já vám přeji krásné dobré ráno, za 4 minuty už bude 8:30, za malou chvíli se podíváme na počasí, jaké je v České republice a jaké počasí přinese dnešní den a hrát si budeme třeba na Jana Sahara Hedlu a Báru Basikovou a písničku Tisíc men a budou tu také Krištof, Tomáš Klus a Cesta. Já vám přeji hezké ráno a buďte s námi dál.
1: Padá!
2: Tak si něco přej!
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty! Hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: No proto.
4: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
10: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
11: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
10: Tak nezapomeňte, středa masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
12: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
13: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevenech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevenech. lesy.cz.
14: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

0: Tohle byla Hana Hegerová, český slovenský hraje český Blaník, za chvíli Krištof Tomáš Klus a Cesta, anebo Miroslav Žbirka a Magdalena Šalomounová s písničkou Tento song. Teď se podíváme domů.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Jak je po ránu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, to ví Miloš Dvořák. Hezké ráno přeji.
2: Hezké ráno. Vypadá to tak, že ve východních částech našeho území je zataženo s doznívajícím deštěm, na ostatním území je zataženo až oblačno, na některých místech přechodně i polojasno a přehánky se vyskytují jen ojediněle. Aktuálně teploty se pohybují zhruba od 11 stupňů na východě našeho území až po 4 nebo 3 stupně Celsia na západě a jihozápadě.
0: Miloši, co přes den, jaké počasí přinese ten dnešní den s datem 12. května?
2: Během toho dnešního dne to bude vypadat tak, že se nám relativně už výrazně ochladilo a také se bude rozfoukávat čerstvý vítr, takže pocitově ten dnešní den bude výrazně chladnější než ten včerejší. Jinak na obloze bude převážně proměnlivá oblačnost, místy se budou vyskytovat přehánky, které budou nad 800 metrů smíšené anebo sněhové. No a odpolední teploty 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě by mělo být o něco málo teplej až 14 stupňů. Kdo se vydá nahoře, tak 1000 metrů bude mít teplotu kolem 4. V Krušných horách bude chladněji kolem nuly.
0: To říká Miloš Dvořák. Miloši, díky, mějte se skvěle.
2: Naslyšenou.
3: České ráno
1: na českém Blaníku.
0: A ještě pohled na hodiny, máme 8:30 a k tomu 7 minut. Hezké ráno.

0: Posloucháte Český Blaník, přejeme krásné dobré ráno. Teď v tuhle chvíli se podíváme na nejslavnější český pochod. V sobotu se totiž koná další ročník pochodu Praha-Prčice a chystají se na to také České dráhy. Jak posílí dopravu, tak to se dozvíme právě teď od Vajny Rajnochové.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: A já ještě doplním, že letos pořadatelé připravili trasy od 23 až do 70 kilometrů. No, 70 bych asi nedal. Co ty, Veroniko, vítej ve studiu, ahoj.
2: Já ani tu kratší trasu, ahoj, dobré ráno.
0: Ale jo, těch 23, to bychom dali.
2: No tak záleží, kolik času bych na to měla, to aby pravda, všichni už pravda. Nebyli v cíli a já bych se tam ještě někde na konci flákala.
0: Nad ránem dorazil Veronika Rážová. Je pravda, že tvé vysílání je připraveno mezi 9 a 13. My se na tebe těšíme. Na co se těšíš ty nejvíc?
2: Tak já jsem napjatá z těch lístků, víš, aha. No, takže těším se na to, že posluchači budou bystří a ohlídají si vstupenky, aby mohli na konopiště zdarma.
0: No, komunikují no. Po ránu, píší a zkouší to, ale stále nezazněla ukázka, tak jsem zvědav, kdy to přijde. Buďte v napětí, buďte s námi dál, za chvíli Aleš Brychta nebo Václav Neckář a potom taky Veronika, mějte se skvěle, užijte si den.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrod. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
15: Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

0: Na českém Blaníku Václav Neckář a Mrs. Robinson. 9. hodina nám odbyla a my jedeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Bude tu Marek Ztracený. Až jednou si dne stačilo to, tak já jdu. Taky Petr Janda, Nějak se vytrácíš, má lásko.
1: Nějak se vytrácíš, má lásko.
0: A těšit se můžete i na Hanku Zagorovou. Dneska už to vím. Venku nám svítí sluníčko, ale jak bude ve skutečnosti? Je teplo anebo ne? To si teď řekneme.
2: Počasí na českém Blaníku.
0: Zdánlivě to vypadá, že venku je teplo, ale pozor, nenechte se tím příliš ukolébat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat maximálně do 14 stupňů, a to na Moravě. Jinde většinou 7 až 12, na horách jen kolem 4, v Krušných horách dokonce kolem 0. Očekávejte, že oblačnost bude proměnlivá tu a tam s přeháňkami, čitnějšími v Čechách a výjimečně i s bouřkami. Tak se pořádně oblečte a poslouchejte Český Blaník. Už za chviličku tu budou zprávy.
3: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Zprávy na českém Blaníku.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ve vyšších polohách v Česku dnes může napadnout sníh, hlavně v Krušných horách. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. V noci na zítřek pak může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně představila novou příručku. Je určená pro pacienty a věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, řekne lékař David Zogala.
9: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných tzv. Velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
8: Příručku najdete na webu České asociace umělé inteligence. Ve vídeňské městské hale se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace má dnes vynést verdikt nad Slavií. Sobotní duel v Edenu se Spartou byl předčasně ukončen kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin a 5 minut posloucháte Český Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová. Pro někoho to možná bude i krásný den, pro toho, kdo vyhraje lístky na Konopiště. Tak dobře poslouchejte, nenechte si to ujít. Teď už Hanka Zagorová, Dneska už to vím, na Českém Blaníku.

0: Rádio Český Blaník.
1: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš, tohle se

0: I na Pavla Horňáka jsme nedávno vzpomínali na našich sociálních sítích. Tohle je jeho písnička Nebudem jinačí.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď už bude mít slovo Pepíno Vaněk z Pelgřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pepíno si v poslední době libuje v blanických rekordech a my jsme za to moc rádi. Tak tady je další.
2: V srpnu 2002 zasáhli Českou republiku povodně a pro zmírnění jejich následků vzniklo další sluníčko Rádia Blaník, zapsané do České knihy rekordů. V tom sluníčku bylo 1241 kusů 20 korun v celkové hodnotě 24 820 korun a tahle sbírka Rádia Blaník udělala radost dětem, kterým povodně vzali domov a zkomplikovali život. Takže děkujeme a gratulujeme.
0: Tak to je krásné srdíčko, my děkujeme moc, tedy srdíčko, sluníčko, sluníčko, mě to zahřálo u srdíčka, Pepíno, tak právě proto říkám srdíčko. Teď už další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Dalibor Janda, Meky Žbirka a nebo Petr Janda na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.

0: Náš oblíbenec Dalibor Janda Vejdi. Dalibor Janda vejde 30. května taky na Konopiště popřát nám. No a pozor, pozor, vy máte šanci, stále ještě je tu šance se tam dostat a získat lístky tady od nás zcela zdarma. Dobře poslouchejte Český Blaník, protože už tento týden o ty vstupenky hrajeme a já si myslím, že je to jedinečná šance, jak se velice snadno dostat na místo, kde vystoupí hned 10 interpretů. Více si o tom řekneme později, teď už vám prozradím, co vás tu čeká v následujících minutách. Třeba Lucka Vondráčková, Karel Kryl anebo Karel Zich.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: si nice boy spotřebič. Bič.
1: Nice boy. Když potřebujete brýle, tak Bob Optik. Když kontaktní čočky, tak Bob Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Bob Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Bob Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz
4: Rádio Český Blaník.

0: Krásný duet Heleny Vondráčkové a Karla Černocha. Všichni zvítězí. U nás zvítězí jenom ten z vás, který bude dobře poslouchat a vychytá ten správný okamžik, kdy budeme skutečně hrát o dvě vstupenky na Konopiště. Tak poslouchejte dobře Český Blaník, protože to přijde. Přijde to dnes a přijde to, řekla bych, za docela krátkou dobu. No, nebudu vás dál napínat, radši doporučím, ať opravdu bedlivě posloucháte Český Blaník. A teď se pojďme věnovat dnešku. Dnes totiž máme 12. května a dnešek je Mezinárodním dnem sester. Ovšem ne sester pokrevních, nicméně těch, které pracují v nemocnici. Je to takový svátek, díky kterému si také připomínáme narození Florence Nightingale, tedy anglické ošetřovatelky a zakladatelky tohoto povolání zdravotní sestry. Tato ošetřovatelka je vlastně jednou z nejvýznamnějších osobností viktoriánské doby. Je totiž považována za zakladatelku a také průkopnici tohoto povolání v moderním ošetřovatelství. Do povědomí se zapsala především jako Lady of the Lamp, tedy dáma s lampou, kterou si vysloužila tuto přezdívku za svou velmi obětavou ošetřovatelskou práci při Krymské válce. Tam pracovala v armádní nemocnici. Tak já si myslím, že to stojí za takovou pěknou vzpomínku a také za možná, alespoň v myšlenkách, takové pomyslné poděkování všem těm, které se této profesi věnují, protože řekněme si pravdu, není to leckdy úplně jednoduché. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Dáme si třeba Plavce a nebo Petra Muka. Už za chvíli na Českém Blaníku.
1: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
10: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

0: Kapela Jelen, která už za necelý měsíc odstartuje svůj velký Jelenfest se spoustou zastávek. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi, a v příští hodině si dáme třeba krásný duet Marušky Rotrové s Pavlem Bobkem. Taky tu bude Michal David. Život je náš a těšte se i na Noc na zemi a Aniká. Desátá hodina je tady za chviličku zprávy, ale ještě předtím stručně počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se nám trošku ochladilo, naměříme většinou 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14. Očekávejte, že na horách bude většinou kolem 4, jen v Krušných horách chladněji, kolem 0. Během noci se pak ochladí a teploměr ukáže plus 4 stupně až 0. Dejte si pozor na přízemní mrazíky, které tentokrát mohou být četné.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
5: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě. Budou řešit aktuální zahraničně politické otázky. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání. Součástí summitu takzvaného slavkovského formátu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Na Tenerife včera večer skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě, kterou zasáhl hantavirus. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí. Samotná loď směřuje do nizozemského Rotterdamu. Na její palubě zůstali lidé nezbytní pro její obsluhu. Čeští hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sejdou po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, přiblíží mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
9: Okolo 2. hodiny je plánován přílet v Brnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Radši se najedí, vytráví a potom půjdou hnedkom na let.
8: Tam je čeká první ostrý trénink. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, 10. hodina odbyla a tady jsou další české písničky. Jedna od Jany Kratochvílové. Hezký poslech.

Maruška Rotrová, Pavel Bobek a krásný duet S tím bláznem si nic nezačínej. 10 hodin, 17 minut k tomu. A já pro vás mám důležitou informaci. My totiž pořád ještě ve vysílání Českého Blaníku hledáme krátkou hudební ukázku, ve které poznáte jednoho z hostů, kteří přijdou na Blanické konopiště popřát Blaníku k narozeninám. No a já si myslím, že tentokrát to nebude příliš složité a vlastně to nejsložitější na tom je chytnout tu ukázku. Takže já doporučuji, poslouchejte Český Blaník v průběhu celého dne. Mějte připraven u ruky telefon a také číslo 720 83 63 07. V tu chvíli totiž, jakmile zazní ukázka, tak vaším úkolem je napsat SMS-ku anebo klidně nahrát zprávu na WhatsApp, o jakou hvězdu konopiště se jedná. Ta ukázka je dneska, řekla bych, velice čitá.

představit. Helena Vondráčková, taky Jiří Korn, stejně tak i Dalibor Janda, Lucie Bílá. Dohromady jich bude 10. Tak si to nenechte ujít a nenechte si ujít ten správný čas, kdy se tam dostanete díky dobrému a bedlivému poslechu Českého Blaníku. Úplně, ale úplně gratis. Teď už další české písničky, které máte rádi. Dáme si Michala Davida, Kamely a nebo Janka Ledeckého. Budu všechno, co si budeš přát.

0: Život je náš na Českém Vlaníku. 10 hodin, 30 minut, zcela přesně a my jedeme dál. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi a za chviličku vám prozradím, jak si nechat zahrát tu svou oblíbenou, tedy jak si požádat o písničku na přání.
1: Rádio Český Vlaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Stejně jako kapela Tým, i já vám tady držím místo tomu, kdo si objedná písničku na přání, tomu, kdo bude vybírat tu svou oblíbenou. Máte šanci napsat na 720 83 63 07. Udělejte to právě teď, protože v tuhle chvíli je tu ta možnost vybrat si. Napište mi, kterou písničku budeme hrát, taky komu ji pošleme a můžete k tomu přidat jakýkoliv vzkaz. A pokud to chcete říct vy sami, klidně využijte WhatsAppovou aplikaci a nahrajte mi to. Takže ještě jednou připomínám, číslo je 720 83 63 07 a písnička na přání tu bude za půl hodiny.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Padá!
0: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
0: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Tak co, našla jsi něco?
7: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
6: No jo, tady jich jako po dešti.
5: Na Brumlovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
8: Najděte svůj prostor.

0: české kvality. XXX Lux Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova, nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

Rádio Český Blaník.

Michal Hrůza, Klára Vitisková a Duše do vesmíru na Českém Blaníku. A co nás čeká po 11. hodině? Třeba Damiens. Mám tě rád, každé ráno víc než dřív. Taky Petr Kolář, Jednou nebe zavolá. Jednou nebe zavolá, díky vám. A těšit se můžete i na Marka Ztraceného a jeho pár.

0: Už za chvíli nejnovější zprávy, taky písnička na přání, ale ještě předtím pojďme se podívat na oblohu.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ta je aktuálně zatažená a během celého dne to bude dost podobné. Měla by být oblačnost proměnlivá, přechodně i velká s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami. Teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14. Očekávejte, že na horách bude kolem 4, v Krušných horách chladněji, kolem 0. No a pak v noci se nám ochladí na plus 4 stupně až 0. A pozor, dávejte na to pozor, že během noci mohou panovat četné přízemní mrazíky. Na horách bude i nadále kolem nuly. Jak už jsem říkala, za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolu jízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace a doporučení. Vojtěch to uvedl na síti X. Ve východních Čechách odstartovala cyklistická sezóna. Jubilejní 15. ročník soutěže Cyklopecky nabízí 15 tras pro rodiny i zkušené sportovce. To potvrzuje i radní Pardubického kraje Petra Šimečková.
11: Rodiny s dětmi mohou vyrazit třeba na pohodový výlet krajinou Mechu a Perníku a zkušenější cyklisté zase ocení náročnější trasy krásnou krajinou Pardubického kraje, ale i sousedních regionů. Zapojení do soutěže je velmi jednoduché. Stačí sbírat razítka nebo načítat QR kódy a projet aspoň 5 tras.
10: Pro soutěžící jsou připravené zajímavé ceny. Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem může narušit letecký provoz v letní turistické sezóně. Aerolinky už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla to ve své analýze agentura Bloomberg. A ještě tenis. Turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat už bez české účasti. V osmifinále na italské Antuce neuspěly Linda Nosková, Nikola Bartuňková ani Karolína Plíšková. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
9: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku už za chviličku písnička podle vašeho gusta, tedy písnička na přání, o kterou si píšete na 728 363 07. Do té doby třeba Damiens anebo Petra Janů.
12: Když oknem

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Je to tak, každý den máte hned několikrát možnost vybrat si svou oblíbenou na čísle 720 836 307. Psát nám můžete buď klasické SMSky, anebo můžete nahrávat hlasové zprávy, což já osobně mám ještě radši. A tak tu máme vzkaz od někoho z vás.
3: Český Blaníčku, já jsem Míša, já bych chtěla zahrát písničku od Věrky Špinarový Fernando. Moc děkuju a mám moc ráda vaše rádio. Já opravdu hodně mi teďka pomáhá, protože už jsem dlouho nějaká nemocná a nemůžu se z toho dostat. A vaše rádio mi moc pomáhá.
2: Tak Míšo, my moc krát děkujeme za vzkaz, moc na vás myslíme, držíme palce, ať se z toho brzy dostanete a mám velkou radost, že vám můžeme být aspoň trošku nápomocní. A jak zpívá taky jedna kapela, kterou si tu hrajeme, ať je hudba váš lék, tak já doufám, že Věra Špinarová a Fernando pomůžou.
1: Písnička na přání. Na

0: Petr Kolář, který nám taky zaspívá 30. května na Konopišti, tak možná u toho budete. Pokud ještě nemáte lístky, pořád jsou ve hře, poslouchejte Český Blaník, protože už brzy to přijde. Do té doby si dáme spoustu českých písniček, které máte rádi. Michala Tučného a nebo Marka Ztraceného.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Ahoj, tady Vašek Neudbarta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Canis. Pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis. Váš parťák do každé situace.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
9: Žaluzie.
8: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie e.cz.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.

0: To je kapela Holky a hvězdy na Českém Blaníku krátce po 11:45. Kapela Holky je pořád velmi aktivní. Děvčata nejenom, že koncertují, ale dokonce spojili své síly s kapelou Lunatic. Je pravdou, že z obou dvou kapel zbyly 3 členové, takže to znamená, že 3 kluci z Lunatiku a 3 holky z Holek se dali dohromady a už 31. července je můžete vidět na zahradě u Národního domu ve Frýdku Mísku. Tam se bude konat mega koncert 90. Tak se ta akce jmenuje. Lístky jsou pořád dostupné, ještě tam bude speciální host, tím je Kate Martle, tedy zpěvačka spojená s legendou 90. let DJem Bobem. Zkrátka a dobře, pokud si chcete zavzpomínat, pokud si to chcete užít a pokud máte rádi kapelu Holky nebo Lunatic nebo obě tyto kapely, určitě byste tam neměli chybět. Kde byste taky neměli chybět, tak to je 30. květen na Blanickém konopišti. Věřím, že se tam s vámi potkáme, protože lístky jsou rozebrané a ti z vás, kteří ještě lístek nemají, budou mít šanci ho vyhrát. Poslouchejte, už brzy to přijde, nebude to trvat dlouho a uslyšíte ukázku v éteru Českého Blaníku. No a pokud uhodnete, o jakou kapelu, o kterého hosta nebo o kterou interpretku se jedná, tak lístky, 2 lístky na konopiště budou vaše. Je to velice snadné, stačí pak napsat na 728 363 07 a nebo nám nahrát na stejné číslo hlasovku pomocí WhatsAppu. Takže nezapomeňte, hledáme hvězdu, tedy ať už to bude žena, muž nebo kapela, která vystoupí na Blanickém konopišti 30. května. Těch interpretů je tam 10, takže když se zaposloucháte do ukázky, až přijde ta ukázka, budete to mít velice snadné. No a kdo tam bude taky, tak to je Dalibor Janda. Toho si dáme za pár chvil.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam třeba i dětský kolečko?
7: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
10: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
11: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kde jaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší?
6: Jejich skvělá chuť. A receptura. A moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
7: Český blaník.

0: Krásný, tak to je kapela Krištof na Českém Blaníku v pravé poledne. Já doufám, že máte den krásný. Máme úterý 12. května a i když obloha je většinou zamračená, tak meteorologové přeci jen neslibují nic až tak hrozného. Nakonec, jaké počasí bude, to si řekneme už za malou chvíli. Do té doby si dáme malou ochutnávku písniček, které máte rádi, těch českých, které si budeme hrát mezi 12. a 13. Bude tu třeba Hanka Zagorová.
1: Zas to se dá, noc modra šedá.
0: Taky si dáme Lucí Bílou a Most přes minulost.
2: Čeká mě podivný most přes minulost.
0: A vás čekají i Kabáti Colorado.

0: Tak to byla malá ochutnávka českých písniček, které tu budou znít mezi 12 a 13 a teď už slibované počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes sice naměříme jen do 14 stupňů Celsia a mělo by i pršet. V noci se nám ochladí a dočkáme se přízemních mrazíků, ale pozor, zítra už bude zase o něco lépe. 13 až 17 stupňů, obloha zatažená až oblačná. Očekávejte, že na horách má být kolem 6 stupňů Celsia. Když se tak dívám dál předpovědí počasí, tak to vypadá, že podobné teploty se budou držet až do konce týdne. Ale naštěstí na víkend se ještě o něco oteplí. Za chviličku zprávy a pak další české písničky na Českém Blaníku.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. Unicredit Bank.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. V Brně v Horních Heršpicích se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté okolí uzavřeli. Pomáhali i s evakuací. Jen z domu, kde je i školka, šlo o 61 evakuovaných dětí, 15 zaměstnanců a dalších 8 lidí. Čeká se na příjezd těžké techniky, která by se měla pokusit situaci se stavebním jeřábem vyřešit. V polovině května předloží koalice novelu zpřísňující pravidla pro migraci. Po jednání koaliční rady to řekl šéf SPD Okamura. Novela má podle něj zpřísnit udělování dočasných ochran uprchlíkům z Ukrajiny i podmínky pro pobyt dalších cizinců v Česku. Olomoucký kraj opět oslovuje své obyvatele. Letos hejtmanství připravilo průzkum, jehož cílem je zjistit, co lidé považují za důležité a jak hodnotí komunikaci kraje s veřejností. Jak se mohou zájemci zapojit, ví mluvčí kraje Eva Knajblová.
8: Dotazník je dostupný v několika formách. Ke stažení na webu kraje v květnovém čísle měsíčníku Krajánek, přes QR kód na LED obrazovkách ve veřejné dopravě nebo je k dispozici vytištěný v recepci krajského úřadu. Vyplnění dotazníku nezabere ani 10 minut.
7: Dotazník je možné vyplnit do 14. června. Právě začíná mimořádné zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Vynese verdikt nad Slaví. Sobotní duel se Spartou byl předčasně ukončen kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku je s vámi Veronika Rážová a taky další české písničky, které máte rádi. Jedna v podání Jiřího Korna, ještě předtím Marie Rotrová.

0: Radio Český Blaník.
1: Mezi do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vchází.

0: úžasná Hanka Zagorová a rande u zdinářků na Českém Blaníku. Teď nebudeme mít rande u zdinářků, ale takové malé rande s naším kolegou Vlastíkem. Podíváme se s ním teď na webové stránky, tam totiž můžeme poslouchat seriál Zdraví v hlavě. A v posledním dílu uslyšíte nejenom výživovou poradkyni Hanku Borkovcovou, ale také absolutního vítěze soutěže Proměna roku, Lukáše Studňaře, který za 7 měsíců zhubnul neuvěřitelných 60 kilogramů. Jak ale říká on sám, hubnout zdravě není zas až takový problém.
1: Spoustu lidí si myslí, že doteďka nic nemůžu, že jsem nic nemohl a že jsem vlastně jak kdyby rok nežil. Ale ba naopak, to bylo něco superového. Já vím, že prostě jsem měl nějaký životní styl, který jsem si teďka prostě změnil a vím, že mě vyhovuje určitě víc.
0: Tak tomu my moc fandíme a pokud jste zvědaví na celý díl tohoto podcastu, tak prozradím, že ho najdete na webu radioblanik.cz v sekci podcasty. Teď už se vracíme k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku Honza Nedvěd mladší a Příbuzní. A teď už kapela Turbo, Láska z pasáží. Tak krásné odpoledne.

0: I Lucie Bílá vystoupí 30. května na Konopišti a možná, že u toho budete i vy. Možná i v případě, že ještě pořád nemáte vstupenku, která už se nedá koupit, ale dá se vyhrát u nás na Českém Blaníku. Tak poslouchejte bedlivě, už se to blíží.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
4: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+ KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
10: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
11: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
12: Amadeus.
11: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz Vyplatí se vám cesta k nám.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Rádio Český Blaník.
18: České písničky, které máte rádi.

mě. Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá věc ten svět.

0: Tak to je nádherná písnička v podání Mekyho Žbirky Atlantida na Českém Blaníku. Rádi si to tady zpestřujeme i slovenskými písničkami. Ty zkrátka k takovému československému zlatému fondu patří. Je to tak, Michale?
1: No, stoprocentně.
0: Já tě tady vítám. Já doufám, že jsi připraven na odpolední vysílání.
1: Ano, ready, připraven na značka.
0: Ready. Já mám takovou malou nápovědu pro naše posluchače a to, že za průběhu mého vysílání, ani za průběhu vysílání Martina, našeho ranního kolegy, nebyla soutěž, nebyla ta ukázka, díky které mohou posluchači získat dvě vstupenky. Což tedy znamená, že vzhledem k tomu, že ty jsi třetí v řadě a poslední moderátor dnešního vysílacího dne, tedy až do večera tady budeš, tak to znamená, že ta ukázka zazní v tvém vysílání.
1: Přesně tak, jedno a jediné, bude to u mě a mějte uši nastražené, abyste mohli napsat, kdože to je.
0: Ano, ano, tak já ještě připomínám 728 36 307. To je to správné číslo. Mějte telefony raději u sebe, protože jakmile to zazní, tak jde nejenom o správnou odpověď, ale taky o rychlost.
1: Přesně tak, tak se na vás těším.
0: Taky se těším, kdo to bude, kdo bude tím šťastným výhercem dvou vstupenek na Konopiště, které už je jinak beznadějně vyprodané, takže máte jedinečnou šanci, tak ji nestraťte. Do té doby si dáme další české písničky, které máte rádi, třeba Olympic anebo Lucku Vondráčkovou.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Luce nad Jihlavou za 10 790 000 korun, pozemek k bydlení v Horce 1 na Kutnohorsku za 2 194 500 000, byt 2KK v Trhových Svinech za 3 290 000, chata v Seči Ústupkách za 3 840 000 a komerční objekt v Poličce na Svitavsku za 4 709 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
5: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
4: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
5: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxidotace.cz.
6: Maxi Dotace.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
9: Padá!
10: Tak si něco přej.
9: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
10: Tak to se mi to přání splnilo.
9: Cože?
10: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
9: No tak toho musíme rychle objednat.
11: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: moja muze. Dávno Hitler jinej vlak.
1: Lehkou chůzi jsme doputovali až ke 13. hodině. Jojo Ben za námi, ale před námi další české písničky, které máte rádi. Válčíček si dáme z Brontosaury.
2: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko.
1: Taky nás v téhle hodině čeká Eva Farná.
3: Proč jak zapadlej kránci, vždyť se má.
1: A bude i Marek Ztracený, Zastav mě.
4: Zastav mě.
1: A rozhodně jich bude víc, tak přejeme dobré odpoledne s Českým Blaníkem.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dneska teda nic moc a zítra ledoví muži budou úřadovat taktéž. Bude spíše oblačno až zataženo, i když ráno a večer na některých místech můžeme čekat i polojasno se sluníčkem. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, s vyšší pravděpodobností to bude na horách, tak s ním počítejte. A teploty trošičku vyšší než dnes. 13 až 17 stupňů na západě a místy také na severu Čech 10 až 13 stupňů. Na těch horách maximálně do plus 6. Počasí za námi, před námi další odpolední zprávy a Kuba Bělak.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9% z březnových 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Úřady práce evidovaly 364 tisíc uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Počet volných míst stoupl na 94 tisíc. Policie zadržela při dnešní razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je zmaření spravedlnosti, podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků. Na webu to uvedl šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství. Padělané produkty se hemží napříč internetovými obchody. Nejčastěji se jedná o rádoby, značkové oblečení, elektroniku, parfémy nebo dokonce léky. Jak podvodnou praktiku rozeznat, přiblíží mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
12: Pouze není slevy až 80%. Neváhejte, pouze dnes nejnižší cena na trhu. Pokud se na e-shopu setkáte s podobnými sděleními, měli byste zbystřit. Mimo to, že se často jedná o nekalou obchodní praktiku, může být až příliš nízká cena jedním ze znaků upozorňujících na problém.
11: Padělané zboží přitom nemusí být jen nekvalitní, ale v některých případech i nebezpečné. Předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na mistrovství světa nechybějí ani slávisté Douděra a Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na webu. Douděra a Chorý dostali v sobotním derby se Spartou červenou a v součtu s předchozími excesy je Slávia vyřadila z A týmu. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
1: Ano, a ty vám už teď 4 minutky po 13. bude nabízet taky Michal Krusberský. Mějte uši nastraženy, protože už v této hodince další ukázka budeme rozdávat. Dva lístky na Konopiště, nejdříve ale Brontosauři a střihneme si Valčíček.

0: Zapadlej krám Evy Farné, 12 minut po 13. na Českém Blaníku.
1: Hvězdy konopiště
2: na Českém Blaníku.
0: Ano, konopiště je sice vyprodáno, ale my pro vás stále máme ještě pár lístků, které jsme si schovali a rozdáváme je tento a příští týden, protože v našem vysílání hledáme hvězdy konopiště. Takže přátelé, před námi je dnešní hudební ukázka. Pokud rozpoznáte interpreta, tak okamžitě vemte mobily a posílejte SMSky nebo hlasovky na číslo 720 836 307. Napište nám tam jméno toho interpreta a samozřejmě vaše jméno, ať víme, komu máme zavolat. Takže jste připraveni? Můžu to spustit. Takže tady je dnešní ukázka.
3: A verím silu starosta, čím to je?
0: No, já myslím, že dneska velmi jednoduché, takže pokud chcete být na konopišti společně s námi, tak posílejte SMSky právě teď se jménem tohoto interpreta, který právě zazněl.
2: Hvězdy konopiště
1: na Českém Blaníku.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, na trně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Zdeňka Lorencová, Honza Přeučil, proč žiješ rád? Samozřejmě u nás na Českém Blaníku. Za chvíli v našem vysílání mimo jiné třeba Marek Ztracený,

0: který to teď nemá úplně jednoduché. V hlavě si totiž přechroustává asi 30 nejrůznějších variant playlistů, se kterými bych chtěl zaujmout všechny návštěvníky Letenské pláně, kde chystá svůj obří koncert. Ale už to přijako má za sebou, už zapadly jednotlivé dílky pucle a už ten koncert jako dává pomaličku dohromady. Máme se na co těšit a vy se kromě něj těšte za chvíli třeba i na kapelu Kryštof. Ano, bude Atentát a bude taky Monika Stachová a nebo Pacifik. To všechno za malý okamžik.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
3: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
2: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
10: Český Blaník.

0: Koukej se hnout, Marcela Voborská a také Pacifik, a právě Pacifik ve mně vyvolali takovou náladu dovolenkovou, a proto jsem tady našel taky jednu zprávu, která se dovolených týká. Představte si, šéf aerolinek Ryanair chce zakázat podávání alkoholu na letišti před odletem a má k tomu pádný důvod. Omezilo by to totiž incidenty, ke kterým dochází v průběhu cesty. Minimálně totiž jednou denně musí odklonit nějaký let kvůli opilým pasažérům, se kterýma musí přistát jako nouzově, a samozřejmě to zabírá čas, nabíhají zpoždění a to se pak samozřejmě týká i peněz. Takže celkem ho chápu. U nás za chvíli na Českém Blaníku Hanka Zagorová a Petr Rezek, asi, a taky bude Jiřina Urbanová. Nebudeš sám.
1: Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Nice
1: boy. A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
2: No jasně, super.
1: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
2: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
1: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
2: Pánové na burger s trhaným masem.
3: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu Yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit.
10: Radio Český Blaník.

0: Petr Kotfalda, jeho Gejzír ve 14.00 na Českém Blaníku, ale po 14 také František a Buty. František udělal všechno, co mu. Všude zdejší bude kapela Jelen. A ještě Honza Kalousek, Hvězdy se mění. A budou další české písničky, které máte rádi.
1: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
2: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní. Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
2: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: na Českém Blaníku.
1: Dneska venku vůbec není příjemně a zítra bude hodně podobně. Oblačno, zataženo, ráno a večer na některých místech sice se sluníčkem, ale v severní polovině území se lokálně mohou stále ještě vyskytovat přehánky. S vyšší pravděpodobností to bude na horách. A co se týče teplot, lehce povyskočí na 13 až 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech také 10 až 13 stupňů a na těch horách maximálně do plus 6. Teď ještě jedny odpolední zprávy s Kubou Bělákem.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Policie varuje před dalším trikem podvodníků. Pod záminkou zablokovaného účtu za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat třeba výdělek poslat na jejich účet a poté si peníze vybrat z bankomatu. Jde ale o peníze z podvodu a i za zmíněnou pomoc hrozí lidem až rok vězení. IT firmy mění požadavky na zaměstnance. Místo diplomů dnes stále více rozhodují praktické dovednosti, schopnost učit se nové věci a zkušenosti z praxe. Potvrzuje to i datový analytik Michal Španěl.
4: IT patří mezi obory, kde znalosti zastarávají výrazně rychleji než dříve. To, co bylo aktuální před 5 lety, dnes často nestačí. Firmy proto hledají lidi, kteří se dokážou adaptovat, průběžně se vzdělávat a reagovat na nové nástroje a trendy.
3: Podle Španěla už vzdělávání nekončí promocí. Evropská komise by do léta mohla předložit návrh normy omezující používání sociálních sítí dětmi v zájmu jejich bezpečí na internetu. Prohlásila to dnes šéfka komise von der Leyenová. Podle ní řada zemí Evropské unie volá po zavedení věkové hranice pro sociální sítě. A ještě fotbalová liga. Sparta dnes ve skupině o titul hostí Plzeň a hrají se taky zápasy ve skupině o záchranu. Dukla nastoupí v Mladé Boleslavi, Baník se představí na hřišti Slovácka a Zlín se doma utká s Teplicemi. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Dobré odpoledne, s vámi je i nadále na Českém Blaníku Michal Krusberský. Budeme poslouchat nejenom Jeleny, ale taky Jitku Zelenkovou a ty také Buty a Františka. No a v téhle hodině si povíme víc o dalším zajímavém rekordu a budeme i dál rozdávat lístky na konopiště.

prvních bylo mnoho něžných míst, v posledních ta krásná vyznání přešla v nenávist. Muž se jako pára rozplynul, hořký pocit po něm vyvanul.

0: Ale Jelen, která letos uspořádá 20 koncertů v rámci Jelen Festu a můžete tam být samozřejmě i vy.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém dlaní.
0: Ale taky vás zadarmo dostaneme na vyprodané Konopiště, přátelé. Mám pro vás dnešní dva lístky, které můžete získat, když poznáte Hvězdu Konopiště v téhleté ukázce. Takže dejte si rádia na hlas, protože i hned poté je třeba napsat SMSku anebo nahrát hlasovku a odeslat na 720 836 307 a samozřejmě, že nám tam napíšete, která hvězda Konopiště to je a své jméno a pak už ty lístky budou vaše. Takže pouštím ukázku tu dnešní.
3: A verím silu starosta, čím to je?
0: Ano, to je ona, já myslím, že interpret je jasně rozeznatelný, takže žádný problém. A teď už jenom stačí poslat tu SMS-ku na 720 836 307. A pak už máte lístky zadara na vyprodané Konopiště.
2: Hvězdy Konopiště
1: na Českém blaníku.

0: Vabydaněk a Rosa na kolejích. A přátelé, my už máme výherce lístků, těch dvou lístků na Konopiště. Já pomaličku s ním budu za chvíli točit rozhovor a po 17. hodině vám prozradím, kdože to dneska je. Tak se na to počkejte a za chvíli nás čeká další domácí rekord. Ale taky Karel Zich, Karel Gott a nebo Maruška Rotrová.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest.

0: Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Když potřebujete brýle, tak
3: Pop Optik.
2: Když kontaktní čočky, tak
3: Pop Optik.
2: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
3: Pop Optik.
2: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
3: Pop Optik.
2: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: Slovenská Kristýna nám zvedla náladu i s písničkou Si pre mňa best. No a my jdeme na rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Tento týden si představujeme Blanická sluníčka, ta rekordní, a dneska tady máme další. Takže Pepíno Vaněk nám teď prozradí, z čeho bylo tentokrát.
2: V srpnu 2002 zasáhli Českou republiku povodně a pro zmírnění jejich následků vzniklo další sluníčko Rádia Blaník, zapsané do České knihy rekordů. V tom sluníčku bylo 1241 kusů 20 korun, v celkové hodnotě 24 820 korun. A tahle sbírka Rádia Blaník udělala radost dětem, kterým povodně vzali domov a zkomplikovali život. Takže děkujeme a gratulujeme.
0: Ano, nebyl to jenom rekord, ale taky dobrý skutek. Díky za to a za chvíli pokračujeme.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás!
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yeso!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Rádio Český Blaník.

0: Současná realitní krize alias 1+1 a Rery Kirken na Českém Blaníku. Za chvíli Argema, prohrát není žádná hamba.
1: Prohrát není žádná.
0: Pustíme si také Lucii Bílou. A těšit se můžete i na Helenu Vondráčkovou. A bude toho víc. České písničky, které máte rádi, už za okamžik.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra bude většinou oblačno až zataženo, i když ráno a večer na některých místech se může ukázat sluníčko. V severní polovině území se lokálně naopak vyskytnou přehánky, zejména to bude teda na horách, no a později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17 v průměru na západě a místy na severu Čech od 10 do 13 stupňů a na horách maximálně do plus šestky. Tolik počasí na zítřek a teď už Eliška Votrubová a další odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Disciplinární komise zkontumovala nedohrané derby ve prospěch Sparty. Slavia taky dostala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 zápasy v Edenu musí hrát bez diváků. Předseda disciplinárky Jiří Macner ale ocenil chování vršovického klubu po zápase.
9: Musíme říct, že rychlost toho přístupu klubu, myslím si, že v tom hrála roli, řekněme, pokora, přijetí odpovědnosti, do značné míry i veřejné prohlášení o vině a samozřejmě v přibývajícím čase k dalším návrhům a přijatým opatřením, které nám byly prezentovány, že klub udělá.
8: Já dodám, že trest dostala i Sparta. Ta musí za výtržnosti fanoušků zaplatit 600 tisíc. Cenový strop pohonných hmot půjde zítra zase dolů. Litr benzínu bude stát maximálně 43 korun a 7,80 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 11 haléřů za litr. Ve Věstníku to uvedl rezort financí. Nic nenasvědčuje tomu, že by se nyní měl hantavirus více rozšířit. Po jednání se španělským premiérem to uvedl šéf Světové zdravotnické organizace. Podle něj je zatím potvrzeno 9 případů nákazy a další 2 jsou téměř jisté. Vzhledem k až 8-týdenní inkubační době ale budou další případy ještě přibývat. Triatlon o víkendu zkomplikuje dopravu ve Zlíně. Kvůli závodům se uzavře část Hradecké ulice. Autobusy městské hromadné dopravy linky 32 proto pojedou do místní části Kudlov po náhradní trase. Tolik zprávy, pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ať už se vyskytujete kdekoliv, máme pro vás i dál pouze ty vaše oblíbené české písničky a samozřejmě také 3 ve 3. Za okamžik ale nejdřív Ríša Miller a Michal Krusberský je s vámi.
10: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

strachy si za něj lehko blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale...

Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: Nebudu se držet zpátky. Prostě skvělá Lucka Bílá teď 15 minut po 15.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A to je přesně ten čas, abychom vám nabídli 3 ve 3, čili 3 písničky se stejným tématem. Dneska budou motýlé. No jo, přátelé, když jsem teď zadal do našeho hudebního archivu, aby mě to našlo všechny písničky s motýly, tak přátelé, máme jich tady 25, ale tolik vám jich pouštět nemůžu. Ale 3 si rozhodně dáme. Z každého žánru a z každého období něco. Takže Mandraže a motýly, to bude ze všeho nejdřív. Na začátku hodiny už jsem slíbil Helenu Vondráčkovou, chytila jsem na pasece motýlka a taky bude velká pohoda od Jitky Válkové a Pepy Wagnera Díky letu motýlů. Pokud si tu písničku nevybavujete, tak si ji můžete poslechnout i teď společně s námi.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Společný duet Jitky Válkové a Pepy Wagnera. Na závěr té naší trojky o motýlcích. Díky letu motýlu. Tak se jmenovala písnička, která je za námi. Já už vás za chvíli budu zvát na výlet, na jeden speciální pochod, ale ještě předtím se vydáme na vrcholky hor s Věrkou Martinovou.
1: Až na vrcholky hor.
0: A za chvíli taky David Dale a písnička Akorát.
2: Akorát si být to jak dost mou.
0: České písničky, které máte rádi. Za okamžik.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: Proto.
6: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění.

0: Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
1: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
2: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
3: Jízdy na bobové dráze.
1: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
3: Soutěže.
1: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
3: A koncert Tomáše Kluse.
1: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
3: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
1: nhr.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
6: Žaluzie,
5: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
8: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
9: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
10: Tak co? Našla jsi něco?
11: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
10: No jo, tady jich jako po dešti.
12: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
13: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
15: Radio Český Blaník.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli, následky znáš.

0: Zalúbil sa chlapec a kapela Elán, a pokud vy jste zalúbení a zamilovaní do turistiky, tak dobře poslouchejte, protože my se teď podíváme na ten asi nejslavnější český pochod. V sobotu se totiž koná další ročník pochodu Praha-Prčice a chystají se tam i České dráhy. Jak budou posilovat dopravu, to nám teď prozradí mluvčí Vanda Rajnochová.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: No prosím, tak já ještě raději připomenu, že pořadatelé také letos připravují trasy pro pěší od 23 do 70 km. Můžete si vybrat, ta nejdelší začíná přímo v Praze. No a pokud se tam vydáte, tak ať vás moc nebolí nožky a ať si ten pochod rozhodně užijete. My vám budeme samozřejmě za chvíli hrát opět české písničky. Krištof anebo Michal Penk o bláznech za okamžik.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
7: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
8: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
7: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, ty ho nebij, ho! Nic tím neudělal!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Nákupy v onlineshop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Halo, halo! Opět vám otevíráme brány v zahradnictví a pile v Jevenech. Od pátku 15. května vás přivítáme v zahradnictví a v sobotu 16. května vás pustí dřevaři do svého areálu na pile ve Smrčinách. Uvidíte celý areál, lesní a záchranářskou techniku, wood carving, timber sport, aktivity pro děti. Přijďte si s námi užít den otevřených dveří v zahradnictví od 15. května v ulici v Lánech a v sobotu 16. května do pily Smrčiny v Jevenech. lesy.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: Čechomor na závěr hodiny a s nimi také Lenka Dusilová. Proměny jsme si dali a za chvíli taky budou Žentour. Všechno bude fajn.
1: Zavři oči, všechno bude fajn.
0: Petr Novák bude zpívat Hvězdičko
2: blízkavá.
0: No a malovat budeme i s Divokým Bilem.
1: To je to tvoje malování.
0: České písničky, které máte rádi, hned po zprávách.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: sluchátka a máme repráky a máme mraky, mraky dalšího taky. Máme kdejaký spotřebič pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
2: Počasí na Českém Blaníku.
3: Zítřejší středeční den bude oblačný až zatažený, jen ráno a večer na některých místech se může ukázat sluníčko. No a v severní polovině území se lokálně naopak vyskytnou přehánky. Zřejmě to bude častěji na horách. Jinak později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty povyskočí o trošičku výš na 13 až 17 stupňů. Na západě Čech tam 10 až 13 maximálně. A na horách do plus šestky. Tolik počasí a s dalšími zprávami už je ve studiu Eliška Votrubová.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vysokoškolských studentů v technických oborech ubylo. Zatímco v roce 2005 tu studovalo asi 60 tisíc lidí, loni to bylo necelých 40 tisíc. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V posledních letech roste počet studentů přírodovědných oborů a taky oborů zaměřených třeba na komunikační technologie. Za 8 let dluží lidé hlavnímu městu za přenocování na záchytné stanici více než 92 milionů korun. Poplatek 3000 korun, který nepokrývá ani náklady, jich zaplatí zhruba 20 až 25%. Záchytka sídlí v areálu nemocnice na Bulovce a podle zástupců špitálu její kapacity už nestačí. Mozková mrtvice ohrožuje stále víc lidí. Nemocnice krajské zdravotní proto ve čtvrtek a v pátek chystají v Děčíně, Mostě a Chomutově osvětové akce. Proč jsou tak moc potřeba, vysvětluje mluvčí společnosti Ivo Brániš.
6: Cévní mozková příhoda, lidově nazývaná mozková mrtvice, patří k nejčastějším příčinám úmrtí a trvalé invalidity. I přes pokroky v akutní léčbě, rehabilitaci a prevenci. Každému pátému či šestému člověku cévní mozková příhoda hrozí.
5: Světové akce nabídnou mimo jiné i vyšetření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. Českému pivotovi, který hraje v Barceloně, ve Španělsku v létě skončí smlouva. Dál už hrát nebude. Veselý má na kontě triumf v evropské lize a 3 sezóny hrál i v americké NBA. Ze zpráv je to všechno. Hezký den.
4: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Zrovna koukám z okna a hezky to tam moc nevypadá, takže deštníky raději přibalte, ať už vyrážíte kamkoliv. My si za chvíli dáme písničku dnešního dne, taky bude Ivone Přenosilová, Petr Novák a nebo teď Žentour. Bude všechno fajn, přátelé, těšíme se.

0: Hvězdička blízkavá Petra Nováka na Českém Blaníku a my si teď dáme taky jednu hvězdu.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: A bude to hvězda nejenom domácího formátu, ale taky zahraničního, protože Olga Lounová uspěla i v zahraničí a nejenom se zpěvem, ale třeba i s tancem, kde se stala mistryní světa v tanci. No, ale o tom zase někdy příště. Za chvíli nás čeká Memento Mori, tak my se ptáme Olgy, jak vznikla tahle písnička.
3: Memento Mori vznikla při prvním těhotenství. Já jsem chtěla napsat nějakou ukolébavku pro moji holčičku, ale prostě nějak, jak člověk je těhotný a je na hraně toho života smrti, nevíte, jak to všechno dopadne, to těhotenství a ten porod. A zároveň moje kamarádka má Memento Mori vytetované na noze, tak nějak přišla tahle píseň o životě, o smrti. Prostě nikdo nevíme, jak dlouho tu budem, ale pojďme si každou minutu užít naplno a prostě ten život brát tak, že jsou těžký a lehký chvíle a ty těžký přejít a užívat si ty krásné chvíle.
0: No, má pravdu Olga Lounová, to je fakt a uslyšíme ji samozřejmě i 30. května na Konopišti, kde nám přijde zaspívat. Tak nezapomeňte, že stále soutěžíme o lístky. Zítra budeme rozdávat další.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: nás tří.
1: Tak tohle bylo malování kapely Divokej byl, kapely z Úvalu Prahy. A když už jsme u té Prahy, tak přátelé, blízká se na dobré časy, protože do Prahy zamířilo zase o něco víc turistů, konkrétně za první čtvrtletí 1 700 000, což je nárůst o 5%. Tak tady samozřejmě utratí víc peněz a ekonomika bude zase vzkvétat o něco lépe. Za chvíli pro vás rozhodně další české písničky, bude kapela Miraj a Jahoda, anebo taky Karel Gott a Gabriela Gunčíková. Už za malý okamžik.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
4: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
3: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Rádio Český Blaník.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Ano, aj tak jsme stále frajery. Petr Nať dospívává na Českém Blaníku a pokud byste chtěli tomu svému frajerovi, co ho máte doma, třeba zahrát nějakou písničku anebo pro kolegyně z práce, tak klidně můžete. Přátelé, v příští hodince budeme hrát na přání. To je jasná věc. Už teď je třeba vzít mobily a pomaličku napsat své žádosti, jakou písničku byste chtěli nechat zahrát a samozřejmě pro koho. A buď nám to napíšete v SMS-ce, anebo nahrajte přímo hlasovku přes WhatsApp. Obojí můžete posílat na 720 836 307. Telefon už možná znáte. No a za chvíli ode mě, než přijdou ty vaše vzkazy, tak za chvíli bude Valda Matuška a také Lucie a písnička Srdce.
1: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
6: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
8: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
9: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
10: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
11: Izomat stavebniny.
12: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
13: Cemix fasáda.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz
18: 24 hodin denně.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Dalibor Janda a Tisíckrát krásnější v 17.00 na Českém Blaníku a za chvíli další české písničky, které máte rádi, a těšit se můžete třeba na Aničku K. Bude u Doli včel. Jsi můj ztracený král. Do vašich uší zamíří také Olympik. A budou i pánové z kapely Opit a Radeček a s nimi zpěvačka Eli. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude oblačný až zatažený, ráno a večer na některých místech může vykouknout sluníčko a v severní polovině území se lokálně naopak vyskytnou bouřky a přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty zítra 13 až 17 stupňů, na západě a místy severu Čech také 10 až 13 a na horách do plus 6. Tak Eliška Votrubová už je tady se mnou ve studiu a to znamená, že si dáme další aktuální zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dubnové mrazy v českých sadech řádily. Podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. V Brně v Horních Heršpicích se nalomilo rameno jeřábu. Policisté okolí na několik hodin uzavřeli. Na místě probíhala i evakuace lidí z dotčených domů, včetně mateřské školky. Rameno stroje se podařilo zajistit během odpoledne. Provoz už policisté obnovili, výjimkou je ale cyklostezka, která zůstala zavřená. Parkování v centrech měst se dál mění. Tábor od čtvrtka upraví parkovací režim před Střelnicí a na Tržním náměstí. Jak přesně, ví mluvčí radnice Luboš Dvořák.
7: V úseku před Střelnicí dojde ke změně režimu stávajících parkovacích míst. Ta budou nově vyhrazena pro rezidenty Starého města. Další úprava se týká parkoviště na Tržním náměstí, kde vzniknou dvě nová parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením se společnou nástupní plochou.
6: Opatření reagují na dlouhodobé požadavky obyvatel historického centra. Sobotní derby pražských S vyjde fotbalovou Slávii draho. Jak už od nás víte, zařádění fanoušků musí zaplatit rekordních 10 milionů korun. A nejbližší 4 zápasy v Edenu odehraje bez diváků. Kvůli těmto trestům utrpí klub ztrátu asi 50 milionů korun. Vysokou pokutu dostala i Sparta, ta za výtržnosti svých fanoušků zaplatí 600 tisíc. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a za chvíli připomínám, že taky hrajeme na přání, takže telefon k nám 720 836 307, na tohleto číslo můžete posílat SMSky anebo nahrávat hlasovky. Těším se na vaše vzkazy a za chvíli Vašek Neckář a třeba i Anna K. a Údolí včel, ale teď Petr Kolář, který bude taky na konopišti 30. května. Michal Krusberský je s vámi, tak dobré odpoledne všem přeju.

0: má něco s jedním pánem. Ať už máte něco s pánem nebo s paní, tak vám držíme palce, ať si dál užíváte dnešní úterní odpoledne s námi, s Českým Blaníkem. A tohle byl Vašek Neckář.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Je to tak, písnička je připravená. Český Blaníčku, zahraj nám nějakou vypolovačku do práce, aby byla lepší nálada, když je venku tak v škaredě, a aby nám ta odpolední také rychle utekla. Zdraví Jarmila, Tonda a Bára z Říčan a my posíláme Helenu Vondráčkovou. Dáme si sladké mámení, tak pořádně rádia nahlas, ať to stojí za to.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Vela Olympik na českém blaníku a Dej mi víc své lásky, tak my vám dáme víc českých písniček už za malý okamžik a taky bude informace docela zásadní, protože vám už za okamžik prozradíme, kdože to dneska vlastně vyhrál ty lístky na Konopiště zdarma. No a z těch písniček za chvíli Michal Prokop a Bitva o Karlův most a také Iveta Bartošová. Cesta je stále stejná.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
4: Ahoj, ahoj, tady Nice Boy.

0: Teď už to víš, nemáš zač. Máme kdejaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič. Nice boy.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA.

Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Rádio Český Blaník.

0: bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most.
1: Rádio Český Blaník.

0: 4,5 minuty má tenhle srdcerváč Kamela Střihavky na Českém Blaníku.
1: Hvězdy konopiště
2: na Českém Blaníku.
0: A přátelé, my stále rozdáváme lístky na konopiště, tentokrát zdarma. Stačí v našem vysílání rozeznat a najít další hvězdu konopiště. A kdo pak ty lístky získal dneska? Kdo pak je na telefonu?
3: Dobrý den, tady je Oldo.
0: Oldo, vy jste teďka někde na cestách. Kde jsme vás zastihli?
3: Teďka jste mě zastihli mezi Rozvarovem a Plzní.
0: No dobře, vy jste ale za jízdy asi vyťukal tu SMSku, že jste poznal naši hudební ukázku, je to tak?
3: Ne, za jízdy ne, protože jsem zastavil na benzíně, zrovna jsem tankoval a šla ta ukázka, kdy jsem naťukal a pokračoval dál v jízdě.
0: Tak to je dobře, že jste zrovna byl na benzínce. Každopádně, kdo teda v té ukázce zazněl, ať to máme splněno?
3: Takže to byla kapela No Name.
0: Ano, kapela No Name, to je dnešní tajná hvězda, kterou jsme vám tady schovali do té ukázky a vám přinesla dva lístky na vyprodané konopiště.
3: Děkuju, výborný, mám obrovskou radost.
0: Už jste někdy byl na konopišti s námi?
3: Ne, nebyl jsem ještě nikdy s vámi a máte to tam úžasný, to, co vždycky slyším v rádiu, tak je to skvělý.
0: No takže letos si to rozhodně užijete, 30. května už si nic neplánujte, protože budete se spoustou krásných hvězd právě na konopišti s Blaníkem. Je to tak?
3: Ano, určitě, těším se na to.
0: Těšíte se speciálně na některého hosta hudebního, anebo zatím to chcete úplně vyzkoušet poprvé jenom tak?
3: Chci to vyzkoušet poprvé jenom tak, ale jenom chci říct, že kapela No Name, byl jsem na nich jednou a náhodou mě odpouzlili, bylo to opravdu skvělé.
0: Já věřím, že to bude krásné i tentokrát, protože Igor Tymko umí vytvořit báječnou atmosféru, tak věřím, že si ho užijete i teď.
3: Určitě, děkuju.
0: Takže dneska Olda a kdo to bude zítra? No záleží jenom na vás. Pozorně poslouchejte, až vám pustíme zase hudební ukázku, tak rychle pište SMSky anebo nahrajte hlasovky, abychom věděli, komu ty lístky nadělíme.
2: Hvězdy konopiště
1: na Českém Blaníku.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko. Trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam třeba i dětský kolečko?
9: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí dopru.

0: německé kvality. XXX Luxdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
3: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
4: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
5: Nápady, tipy, inspirace.
6: Šumava žije!
5: Šumava žije CZ.
7: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
8: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
7: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
8: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
7: zážitků
8: a zábavy.
7: Táta sviští po okruhu,
8: děti si užívají spolu jízdu
7: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
9: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
8: Adrenalinovou jízdu najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
13: Český Blaník.

0: Modrá zem a taky Petr Rezek na závěr dnešního odpoledního vysílání, ale i po 18. hrajeme české písničky, které máte rádi. Bude taková dámská jízda, třeba Hanka Zagorová. Poslechneme si i Marušku Rotrovou. A do třetice ještě Petra Janu. A bude jich rozhodně víc, tak si na ně počkejte, hned po zprávách pokračujeme.
1: Skytowers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Skytowers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Počasí na českém Blaníku.
0: Také zítra raději přibalte ještě deštníky, bude oblačno až zataženo, i když ráno a večer na některých místech vykoukne sluníčko, tak v severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností to bude zejména na horách. Jinde déšť jen ojediněle, no ale co se týče teplot, 13 až 17 stupňů, na západě a místy severu Čech 10 až 13 a na horách do plus 6. Teď ještě jedny zprávy, které připravila Eliška Votrubová.
7: Zprávy na českém plání.
8: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Síť tratí s evropským zabezpečovačem ETCS se letos rozšíří. Systém bude na dalších 180 kilometrech. Je v tom třeba rozšíření o celý jižní koridor Praha-České Budějovice, spojka mezi pražskými Malešicemi a Hostivaří, anebo trať mezi Chocní a Litomyšlí. S příchodem ledových mužů dorazila do Česka studená fronta. Podle meteorologů průměrné teploty klesnou pod 13 stupňů. Na situaci tak reagují i teplárny. Třeba ty brněnské obnovují dodávky tepla do domácností a dodávky neukončila ani pražská teplárenská. Konec června bude tradičně patřit sportovně naladěným školákům. Další letní olympiáda dětí a mládeže se navíc bude poprvé v historii konat přímo v Praze. Více říká reportér Radek Barkman.
9: Hezký den. Olympiáda dětí a mládeže se vůbec poprvé v historii uskuteční v Praze. Srdcem celé olympiády by měla být lokalita Výstaviště. Zde bude probíhat celkem 6 různých soutěží, kompletní doprovodný program a také medailové ceremoniály. Ty by se měly konat u Křížíkovy fontány. Do Prahy by na konci června mělo dorazit až 4,5 tisíce mladých sportovců ze všech 14 krajů České republiky. Medaile pro nejlepší navrhovali sami děti. Z Prahy Radek Barkman.
8: A u sportu zůstaneme. Česká ženská hokejová reprezentace má nového trenéra. Hokejistky povede Američan Idalsky. Na střídačce nahradí Kanaďanku McLeodovou. Ta po sezóně u ženského nároďáku po 4 letech skončila. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A teď 2 minutky po 18. hodině se s vámi loučí i Michal Krosberský. Mějte pohodový večer, těším se zase zítra od 13. A teď už slibovaná Hanka Zagorová. Málo kdo ví.

ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smáčnout.

0: je černý stín.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Rádio Český Blaník.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Xindl X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz. Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Canis. Pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis. Váš parťák do každé situace.
3: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Český blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

duši, když život patří katům, katům jím v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, duši, když život patří katům,

pak se odsaď ještě dostanu. A tak jsem vděčnej,

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
3: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
4: Jízdy na bobové dráze.
2: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
4: Soutěže.
2: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
4: A koncert Tomáše Kluse.
2: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
4: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
2: NHR.cz.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Trubky troubí, vstávat se má.
2: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
4: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Na rádiu Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Dřív než ze zájezdu vrátím se ti zpátky, v duchu hladím tě a líbám na stokrát.

0: a ty to víš.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
6: Žaluzie
5: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie CZ.

0: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
1: No, konečně. Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
2: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
1: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
2: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
1: Maxi Dotace.
3: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
4: Amadeus.
3: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.

0: Český Blaník.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako

0: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
1: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
0: A co by nám mohlo ulehčit?
1: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
0: Více informací o produktech Tiso najdete na mytolife.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, tyjo, nebej ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Rádio Český Blaník.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Český blaník.
7: To je blaníček.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

0: Lenau. Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota královstvím je, královnou jsem loček všech.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam třeba i dětský kolečko?
1: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
5: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
4: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
10: Radio Český Blaník.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: nemám proč a nemám nač, tak to střídám. Žárlím a nemám proč.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Český blaník.
7: Český blaník.
8: Český blaník.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam třeba i dětský kolečko?
2: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
6: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
5: A co by nám mohlo ulehčit?
6: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
5: Více informací o produktech Tiso najdete na mytolife.cz.
7: Radio Český Blaník.

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

už to bude rok. Tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl, a teď zas, abys

kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl:

než bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář. A kam se poděl nejmladší tří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší tří v tvář.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
0: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači.
1: A také v digitální síti DAB.
0: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
1: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
0: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.

po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na stůl.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.